Výber zo Schumannovho cyklu Básnikova láska opus 48 predniesli sestry Miša a Lili Majsky. Ich recitál pokračuje skladbou Venovanie opus 25 číslo 1 zo Schumannovho cyklu Myrty. Autorkou úpravy je Miša Majsky. Príjemné počúvanie.

Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava zahral pod taktovkou Olivera Dohnányiho symfonickú báseň Brezy Štefana Németa Šamorinského. Z poludnejšieho koncertu je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravil ho a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: much rap. Je tvoj svet, fuck it. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopák, prišli sa ožrať. Im stačí fed, bridge boy, boza. Si HM-ko hudby, veď na to tak netlač. Druhý deťom, vibe Karlovy Vary. Popstar shit, počuli už stokrát.
1: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela, predĺžené vlasy z ruských panien pod obočím biky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, botox,